Boris Šandár, prukľáti. Znali nevéškom naňáty, že byl im snúči guľáty. Starosti

Idrás vita damni i dnešní, dávna velia, ide si kavalček žitia v čužom švíti, preobraženie. Do pelenka hmlistoj molodostej tulu hlavu, lamlut mama holusku z jalička, angelskoho hlasu slucham, známy Boh. Mry červené kvitia ardžabije, dželelča žadno ždany čerkit žurbom žuhre, známy Bill.

sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

mi trochu jak hrdina, a trochu jak dezerter. Zbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si hrdina a ne dezertér.